na Beats for Love. Europa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmošku Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
2: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
3: Iveta, ahoj.
2: Kecáš! Ne, kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
2: Ne.
1: Ne.
3: To je na infarkt.
2: Iveta!
4: Ty jsi dobrá.
2: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
3: Dobrá,
1: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

zkusit si na nás šáhnout. Na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmošku Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek

0: Úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: Zotřeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
4: Mimoncem, všude, kam se podívám. Jubi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
5: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
4: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
5: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
4: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
3: Mateří douška právě v prodeji.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Jazz. Přijď si na nás šáhnout na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmosféru Beats for Love. Evropa 2, držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum. Zažij našlapaný víkend ve Wakeportu u Prahy. Vyraz k nám se svojí partou rozbíjet hladinku na čtyřech vlecích pro vodní lyžování a wakeboarding. Začátečníci to u nás roztočí s instruktory. K dispozici půjčovna vybavení, skvělá kuchyň, houseboty na přespání, plovoucí sauna a výřivka. PS, dostaneš se k nám i lodí po labi. Máme svůj vlastní přístav. Wakeport, areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na wake do Brandejsa. Wakeport.cz.

0: Ahoj prázdniny, máme tady sobotu, vy posloucháte Evropu 2 a jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou. Hezké ráno. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů Celsia. Meteorologové i zdravotníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci, omezit fyzickou zátěž, dodržovat pitný režim a hlídat svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají záchranáři, úřady a samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé kvůli očekávanému horku zrušili některé víkendové akce. Z Prahy dnes dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, který bude pomáhat ve Venezuele postižené zemětřesením. Výprava má 70 členů, hasičů, statiků, specialistů, dronové služby či kinologů se speciálně vycvičenými psy. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po přírodní katastrofě, které tuto zemi zasáhlo tento týden. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil reprezentační kariéru po vypadnutí českých fotbalistů na mistrovství světa i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem. Informoval o tom na svém Instagramu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Začneme na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 64. kilometru se srazil nákladní vůz s osobním. V Jablonci nad ní jsou zasahují záchranné složky v Chelčického ulici. Bouralo se tu, stejně tak na Pardubicku, kde také zasahují záchranné složky na silnici 36 na vjezdu do obce Dolní Ředice. V tomto případě bourala dvě osobní vozidla.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně jasno... Během dne pak bude skoro jasno, odpoledne a večer očekáváme vysokou oblačnost, zejména na západě Čech. No a jak už jsem říkala v úvodu zpráv, čeká nás až 40 stupňů Celsia.
2: Já myslím, že se to projevilo rychle.
0: Rychle, ano.
2: Ale já ti musím říct, jak ten mozek funguje přehrátý, tak jak jsi říkala, že ti naši odborníci jedou do té Venezuely a pak říkáš po útočníkovi, a já jsem čekala po útočníkovi, policie pátra a po útočníkovi Patrikovi Šikovi. takže ano, i nám je teplo, hezký den. No a my se vás dneska pokusíme samozřejmě co nejvíc schladit, aspoň řekněme tak jako audio schladit. A připravila jsem si pro vás tipy do vedra.
1: Evropa 2.

0: Evropě 2 právě dohrála Eva Farná, neříkej, co má se stát, královna posledních týdnů, skvělý. No a my se půjdeme podívat na ta vedra. Já jsem vám slíbila, že vám dám tipy na ochlazení, ale s tím počkám, protože teď ta teplota je ještě v pohodě. Ale dám vám jeden vlastně dobrý důvod, proč máte být šťastní, že je vedro. Vysvětlím vám to jednoduše. Teplota lidského těla je přibližně nějakých 37 stupňů. Pokud teplota okolního prostředí vystoupá výš, to znamená třeba na plánovaných 40, tak to znamená, že my jsme studenější než okolí a to znamená, že nás nevidí predátoři. To znamená, až budete ležet na koupališti a vběhne tam třeba jaguár, tak si vás vůbec nevšimne. Vidíte? Na všem se dá najít něco pozitivního. Teď mi teda došlo, že nevím, jestli jaguár žere lidi. Ale nějaký predátor určitě žere lidi. Ale vás dneska neuvidí. A pokud ano, tak si řekne, tahle šunka už je moc grilovaná. No, každopádně já vám přeju krásný den a pojďme si to udělat hezký. Hlavně hodně pijte. Ideálně tady s námi za poslechu Evropy 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: With the bell, hopefully.

0: je Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching the best Czech radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když se v seriálu Návštěvníci hovořilo o centrálním mozku lidstva, byl jsem tím myšlen já.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Evropě 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 u Mirošovic na 8. kilometru ve směru na Brno leží v levém jízdním pruhu rozsypaný náklad. Řidiči by v tomto úseku měli být velmi opatrní. Další komplikace hlásí D1 u Benešova na 65. kilometru. Také ve směru na Brno se srazilo nákladní a osobní auto. Nehoda omezuje provoz. V Jablonci nad Nisou se v Chalčického ulici střetlo osobní auto s motorkářem a na Litoměřicku v Terezíně se na silnici 15 srazila dvě osobní auta. Obě nehody komplikují dopravu a policisté jsou už na místě. Šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: David Guetta a Sam Martin Dangerous, ale já vám řeknu, co je Dangerous. Ne tady na Evropě 2, ale venku. Dangerous je počasí. Ale mám pro vás skvělý tip, jak ho přežít lépe. Potřebujete osvěžení, ale ne jen tak obyčejné osvěžení. Mohli bychom se totiž inspirovat v jižních zemích, třeba v Itálii. Proto tady vám hraju, co vám hraju. Když se totiž řekne letní osvěžení v Itálii, většině z vás se asi vybaví třeba gelato nebo Aperol Spritz, jenomže na Sicílii mají něco úplně jiného. Nápoj, který tam znají už víc než 100 let a místní na něj absolutně nedají dopustit, hlavně během tropických veder. No a to čeká nás. Jmenuje se to Sels Limone e Sale, což v překladu znamená jednoduše sodovka, citron a sůl. No a přesně to v něm najdete: vymačkanou citronovou šťávu, ledově vychlazenou sodovku a malou špetku mořské soli. Možná to zní trochu zvláštně, sůl do limonády, ale právě v tom je ten trik. Když se totiž hodně potíme, přicházíme o vodu, ale taky o minerály a hlavně sodík. No a ten musíte doplnit. Proto si dnes spousta lidí kupuje drahé jonťáky, ale Sicilané, tak ti to vymysleli už dávno a úplně na pohodu si vystačí s tím, co mají doma. Tady ten nápoj vznikl v Katánii a dodnes ho prodávají pouliční stánkaři. Když je venku přes 35 stupňů, tak ho dávají místo sladkých limonád. Není to přeslazené, dobře to hasí žízeň, no a díky citronu je to taky perfektně svěží. Místní navíc tvrdí, že pomáhá nejen po dní stráveném na slunci, ale i po vydatném obědě nebo po trošku bujařejším večírku. A tak to je spíš taková lidová zkušenost než medicína, ale minimálně na doplněný tekutin a minerálů ten princip dává smysl. Takže jestli dnes budete přemýšlet, co si nalít do sklenice, možná zkuste tady ten italský recept, ale pozor, stačí fakt jenom špetka soli, protože kdybyste jí tam nasypali moc, tak byste možná měli spíš moře než limonádu. A to určitě nechcete. Tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Kolikrát si děti koupou?
3: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
4: Nový snímek s názvem Povečerce režiséra a scénáristy Dana Pánka se odehrává na táboře. Pánek tak využil svých zkušeností z letního tábora, kam jezdil jako dítě a pak už jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí.
3: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Děj se točí kolem vyhořelého manažera Kráti, který kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše, aby se místo něj ujal vedení schátralého letního dětského tábora. I hned po příjezdu se Kráťa dostane do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si už léta na funkci šéfa brousí zuby.
6: Ty seš ten nejhorší hlavní vedoucí v historii hryzel!
4: A to zdaleka není jediná komplikace.
7: Bacha, kluci, je to hygiena!
4: Situace vygraduje s příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova letní láska z tábora. Kráťa tak čelí nejen problémům s rozpadajícím se objektem, ale i nečekaným citům vůči dávné známosti.
8: Jsem prostě mladý a blbej.
9: Byl zde byl.
4: Ve snímku Povečerce se objeví Vladimír Polívka, Eva Podzimková, Stanislav Majer, Václav Neužil nebo Ondřej Pavelka. Film Povečerce je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
10: Koncert Michal Hrůza a kapela Hrůzy v rámci Prague Open Air už 15. července. Přijďte se ukázat do pražského Energy Pubu v Riegerových sadech. Jedná se o jediný samostatný 90-minutový koncert plný známých hitů i nových skladeb z nejnovějšího alba Kouzlo samoty. Své vstupenky najdete na www.prageopenair.cz. Letní Kinodox v Praze vás zve na letní filmové večery pod hvězdným nebem. Celkem je připraveno 9 projekcí. Těšit se můžete na kvalitní zvuk do sluchátek, výhled na vzducholoď a letní drinky. Promítá se každé letní úterý a to první bude už 30. června. Vždy od 21.30. Podrobnosti najdete na www.dox.cz. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a Evropa 2.
11: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
12: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
13: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
12: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
14: Filbek.
7: měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
8: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
7: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
9: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
14: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
9: To zní složitě a draze.
14: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
9: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
14: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
7: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
15: Jako můžeš vzít rodinu do muzea, ale jde to i jinak. Ve Wakeportu u Prahy spolu otestujete vodní lyže nebo wakeboarding. Spousta zážitků na čtyřech vlecích pro začátečníky i pokročilé s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a vířivce. Najdeš u nás i půjčovnu a skvělou kuchyň. Wakeport, největší areál vodních sportů. PS, u nás to žije celý týden. Hopsa na wake do Brandeisa. Více na wakeport.cz.
16: Evropa 2.
15: Hudební novinka Evropy 2.

0: Maximum muziky Evropě 2 samozřejmě jede i v sobotu 27. června a teď po 8. hodině jsou připraveny zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké ráno. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začne platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Ta ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Kvůli očekávaným extrémním teplotám se o víkendu neuskuteční letecký den na letišti v Břeclavi ani chrtí dostihy v Lednici na Břeclavsku. Festival ve Strážnici na Hodonínsku zrušil dnešní slavnostní průvod městem. Pořadatelé jiných akcí na Jižní Moravě se snaží horku přizpůsobit, případně alespoň apelují na návštěvníky, aby dodržovali pitný režim a nepřepínali síly. Kalifornský odvolací soud potvrdil rozhodnutí nižšího soudu v Los Angeles, který v roce 2022 uznal vinným někdejšího filmového producenta Harveyho Weinsteina ze znásilnění a sexuálního napadení nejmenované italské modelky a herečky. Soud ale musí znovu rozhodnout o trestu. V noci o tom informovala agentura AP. Soud Weinsteinovi původně uložil 16-leté vězení.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Stále počítejte s komplikacemi na dálnici D1. Na 64. kilometru ve směru na Prahu se srazil nákladní vůz s osobním. Na Vsetínsku u Velkých Karlovic na silnici 481 bouraly dvě dodávky a na Mladoboleslavsku na silnici 38 u Dobrovic osobní vůz narazil do svodidel.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně jasno, během dne bude přechodně skoro jasno a odpoledne a pak hlavně na večer očekáváme vysokou oblačnost na západě Čech. Dnešní teploty budou atakovat 40. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a opět taky s Katkou Haškovou.
0: No a my pokračujeme a já jsem si pro vás připravila mimo jiné trošku té fotbalové tématiky, protože mistrovství světa stále jede, no.
2: Evropa 2. There's a place in this old town.

Mimivep na Evropě 2. Krásné dobré sobotní ráno. Já jsem vám slíbila nějaké zajímavosti z fotbalového mistrovství světa, protože kromě horka to určitě trošku hýbe s celým sportovním světem. Letošní mistrovství světa se koná v Americe, Kanadě a v Mexiku. No a už teď se objevilo spousta zajímavostí. Jako takhle naši účast řešit nebudu. Samozřejmě by to vyšlo podobně, jako kdybychom tam nejeli, ale tak, jak se říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Každopádně, norská reprezentace mě zaujala. Nejenom teda díky Erlingovi Haalandovi, tomu blondětému norskému hovadu, které když běží, tak se všichni bojí, ale mně se to třeba líbí. Na druhou stranu, Norové přijeli skutečně připravení, protože oni si do Ameriky nepřivezli jenom kopačky, ale taky prý víc než tunu vlastních potravin. Ten náklad tvořilo prý 300 kilo lososa, 100 kilo tradičního norského sýra Brunost, 6 tisíc pomerančů a s týmem přiletěli také tři vlastní kuchaři. Ten důvod je takový, že Norové chtějí mít po celý turnaj stejný jídelníček, na jaký jsou zvyklí doma, což samozřejmě dává smysl, protože by mě zajímalo, jaké by bylo srovnání hry Norů před příjezdem do Ameriky, když se živili lososem, norským sýrem a pomeranči a následně po té celé době strávené v Americe, kdyby tam posílali ty burgříky, hranolky a já nevím, filičí stejky. Tak to by možná byla trošku pomalejší hra, ale zase třeba bychom s nima my hráli dobře, že jo, to nemůžete vědět. Každopádně já jsem taky trošku popátrala po tom, jestli to je všechno pravda, protože mně to přišlo až jako ulítlé a zjistila jsem, že to prý úplně není pravda, že by to byla tuna. Prý to bylo jenom 580 kilogramů. 300 gramů lososa, 100 gramů halibuta, 80 kilo sýra, no vidíte, jenom 80 kilo sýra, teda takhle, sýra Brunost a 100 kilo sýra Jarlsberg. Sociální sítě tvrdili, že přiletělo 6 tisíc pomerančů, ale prosím vás, pomeranče prej nakonec neletěli. Pomeranče si prej koupili normálně čerstvé v USA a každé ráno z nich lisují džus. No, tak vidíte, jako, já jsem si to představila, že to by skoro museli pronajmout celý letadlo na ty pomeranče. Ale tady to vození vlastních potravin není úplně norská výjimka. Na těch minulých mistrovství světa si vozili vlastní potraviny i třeba reprezentace Argentiny nebo Uruguaye. Ku podivu, několik tun hovězího masa, tak jako dokážete si představit jeho.

0: Američany bez hovězího, bez jejich dobrého hovězího. A dokonce i reprezentace Spojených států prý kdysi cestovala na šampionát s vlastními zásobami ovesných vloček, arašídového másla a stejkové omáčky. No, tak to vidíte. Norská reprezentace si přivezla dokonce i vlastní kuchyň a Američani si vezli arašídové máslo. No, všechno, každý, co kdo má rád, jak by řekl Jaroušek Sapík s Jirkou Babicou. A já doufám, že vy máte rádi hlavně naše vysílání. Maximum muziky Evropy 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

na Beats for Love. Európa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Európy 2 atmosféru Beats for Love. Európa 2, držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Na silnici 52 mezi Mikulovem a Bavory hrozí kvůli hustému provozu dopravní kolaps a tvoří se dlouhé kolony. Na dálnici D5 ve směru na Prahu je na 87. kilometru u Rokycan odstavené porouchané vozidlo. Počítejte se zdržením. A v Praze na Chodovské ulici se srazila tramvaj s osobním autem. Nehoda komplikuje dopravu a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Ať už jedete kamkoliv, tak hlavně opatrně, no a nezapomeňte pít. Tohle je Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tohle byla Rihanna a Rude Boy. A tak mě napadá, co vy a váš partner, je to Rude Boy nebo Rude Girl, ať už samozřejmě chodíte s kýmkoliv. Respektive takhle, tenhle vstup je určený pro lidi v páru. A nebo taky možná bude dobrou zprávou pro lidi, co nejsou v páru. Nejsilnější vztahy jsou totiž podle vědců ty, ve kterých spolu lidé cestují. Existuje spousta rad, jak si udržet spokojený vztah. Někdo doporučuje randíčka, někdo společné koníčky, ale prý je jedna věc, která funguje nejlíp, a to je společné cestování. Dokonce se objevují studie, podle kterých jsou páry, které spolu vyrazí aspoň jednou nebo dvakrát ročně na dovolenou, ve vztahu spokojenější. A ono to vlastně docela dává smysl, protože na těch cestách nezažíváte jenom romantické západy slunce, ale mnohem častěji řešíte, že vám ujel vlak, ztratili jste se v cizím městě, prší zrovna ve chvíli, kdy jste si naplánovali výlet, a nebo jeden z vás tvrdí, že navigaci nepotřebuje. No a právě tady v těch chvílích se ukáže, jak umíte fungovat jako tým, musíte se domlouvat, dělat kompromisy, rozhodovat se, někdy i improvizovat. No a když to zvládnete, odvážíte si domů něco mnohem cennějšího než magnetku na lednici. Společné zážitky. Psychologové říkají, že nové zážitky aktivují centra odměny v mozku a vytváří silnější vzpomínky než běžná každodenní rutina. A čím víc takových vzpomínek spolu máte, tím víc má váš vztah z čeho čerpat ve chvílích, kdy už zase řešíte tu práci, účty nebo nákupy. No a ještě jedna věc. Dovolená je i skvělý detektor povahy, jo? Protože doma se můžete na pár hodin zavřít každý ve své bublině, ale na cestách jste spolu skoro pořád a velmi rychle zjistíte, jestli vedle sebe máte člověka, který při ztraceném kufru začal hledat řešení nebo viníka, tím myslím vás. No, každopádně, až se letos pohádáte, kvůli tomu, kdo zapomněl pas, špatně odbočil nebo rezervoval hotel 50 km od moře, tak to možná není známka špatného vztahu. Vy ho naopak právě posilujete. Protože ve finále si po letech většina párů nepamatuje, co měla třetí den k večeři, ale pamatuje si, jak spolu zabloudili v Římě, zmokli v Alpách, anebo nestihli poslední trajekt. A právě tady ty příběhy často drží vztahy pohromadě víc než dokonalé fotky z Instagramu. A tam víme, že není rovnítko, že jo, víme to. Ať už jdete každopádně kamkoliv, nebo i kdybyste nejeli nikam, tak pracovat na dobrých vztazích, ať už partnerských nebo přátelských, se rozhodně vyplatí, protože to vám nikdo neveme. Až pak Alzheimer, ale to už je zase jiný příběh. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Potřebujete stmelit pracovní kolektiv? Dorazte do areálu vodních sportů Wakeport u Prahy. Teambuilding plný opravdových výzev s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a vířivce. 4 vleky pro začátečníky a pokročilé, vodní skákadla a skvělá restaurace. Výbavu doladíte v půjčovně. Wakeport, největší areál vodních sportů v prostředí Proboštských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Hudební novinka. Evropa 2.

0: Elton John a Dua Lipa na Evropě 2, Cold Heart, co bychom za něco cold dali, tak doufám, že tady budou cold zprávy se Zuzkou.
1: Dobré ráno. Vláda v pondělí projedná novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší valorizační mechanismus u dálničních známek. Základní sazba roční známky by tak zůstala od příštího roku na stávající částce 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. V blízkosti Země dnes proletí velký asteroid, který bude pozorovatelný i menšími teleskopy nebo výkonnějšími dalekohledy. Nejblíže planetě bude 14 minut po 13. hodině. Tento asteroid byl objevený v roce 1997 a jeho šířka se podle odráživosti světla odhaduje na 750 až 1650 metrů. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková postoupila na finálovém podniku světového poháru v Budapešti ze semifinále a v neděli bude moci bojovat o medaile. Druhé Češce Karolíně Křenkové postup o jednu příčku utekl. Muže čeká semifinále dnes.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Do kolony se dostanete na dálnici D1 od stáhu 94. kilometru ve směru k polským hranicím. Opatrně projíždějte na D5 ve směru na Prahu, zhruba na 88. kilometru máme odstavené vozidlo. A bouralo se v Praze, v Chodovské se srazila tramvaj s osobním vozem.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je prozatím jasno, během dne očekáváme přechodně skoro jasno a během odpoledne a večera očekáváme vysokou oblačnost, a to zejména na západě Čech. Dnešní teploty se mohou dostat až ke 40 stupňům Celsia. Ze zpráv.
0: Zuzka chtěla říct, že ze zprávy je to všechno.
1: Ano.
0: A já jsem to odpálila prostě rychlej, ale jsem tady já, že jo?
1: No, je tady Hašková, nějaká Hašková.
2: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find.

0: Evropy 2.
1: No a my se za chvíli pustíme jednu z nejmelancholičtějších skladeb, jaké kdy nahrála kapela Linkin Park. Jo. Bude to Burning in the Sky, která pochází z alba A Thousand Suns z roku 2010 a věnuje se tam tématům lidských chyb, válek, nejisté budoucnosti a takovými docela těžkými tématy. Píseň je ale překvapivě intimní. Místo tvrdých kytar staví na klavíru, atmosféře a silném textu o vině, ztrátě a taky mostech, které si člověk spálí vlastními rozhodnutími. Zajímavé je, že videoklip, který režíroval člen kapely Joe Hahn, zachycuje obyčejné lidské příběhy těsně před ničivou explozí připomínající jaderný výbuch, čímž to krásně zapadá do konceptu celého alba. Ale ještě zajímavější je, že se videoklip natáčel pospátku. To znamená, herci nejdřív hráli následky obrovské exploze a až potom se záběry obrátili, aby působili, jakože se katastrofa teprve blíží. Celé to vytváří takovou zvláštní tísnivou atmosféru, ale tak té písni skvěle sedí. No. A když se tak koukám ven, tak venku to dnes vypadá, jako by opravdu hořela obloha. Takže název Burning in the Skies je možná aktuálnější než kdy jindy. Tak já doufám, že po téhle písnice nám tady neschoří i rádio Evropa 2.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, veď?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
7: Mimoncem, mimontám, všude, kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
5: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
7: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
5: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
7: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
5: Mateří douška právě v prodeji.
0: Motorkář, nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
8: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
9: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
8: Tam, kde to všechno začalo.
10: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
8: Dostává první láska druhou šanci.
11: To druhý už to samozřejmě.
8: Po večerce v kinech od 25. června.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Když tě ve snu kopnu, zemřeš i ve skutečnosti.

0: Forgot lyrics.
1: Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Evropě 2.

0: love you.
1: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové počítejte se zdržením. Na 37. kilometru u Nymburka stojí porouchané auto a provoz se zpomaluje. Překážka na vozovce, tak ta je na silnici 11 v Ostravě, omezuje průjezd po celé šířce silnice a řidiči by tudy měli projíždět velmi opatrně. U Třince na silnici 68 ve směru od slovenských hranic na Frýdek Místek komplikuje dopravu porouchané osobní auto. Zdržení může být až kolem hodiny. A u Moravského Krumlova na Znojemsku se srazila dvě osobní auta. Záchranáři ošetřují zraněné, hasiči vyprošťují vozidla a zásah složek integrovaného záchranného systému výrazně omezuje dopravu. Tak hlavně opatrně, šťastnou cestu a ideálně s Evropou 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Charlotte Got in Too Deep na Evropě 2. Věděli jste, že existují místa bez stínu? Ano, na Havaji jsou dvakrát ročně minuty bez stínu. A není to ani kouzlo Photoshopu, prostě ono se to fakt děje. Dvakrát do roka tam nastává jev, kterému se říká Lahaina Noon. Slunce se dostane téměř přesně nad hlavu, takže jeho paprsky dopadají kolmo na zem. No a výsledek je, že stíny svislých předmětů se schovají přímo pod ně a na pár minut téměř úplně zmizí. Když stojíte třeba vedle lampy nebo dopravního sloupku, může to vypadat, jako by se vznášel. Prostě žádný dlouhý stín, který jsme zvyklí vídat ráno nebo večer. No a proč zrovna Havaj? Je to jednoduché, protože leží v tropech a jen v oblasti mezi obratníky může být slunce někdy během roku opravdu přímo nad vámi. Proto tenhle jev v Česku neuvidíme. Tady je slunce na obloze vždycky, aspoň trošku šikmo. Celé to většinou trvá jen pár minut kolem pravého poledne a děje se to dvakrát ročně. No a Havajané už samozřejmě dobře vědí, kdy to nastane a spousta lidí si jde tenhle optický úkaz schválně vyfotit. Což je vtipný, protože podle mě, jak dneska spousta lidí vytváří obsah prostřednictvím umělé inteligence, tak když pořídíte takovýto záběr předmětu bez stínu, tak si řeknete, jasně, Photoshop a ještě to někdo udělal tak blbě, že to nemá stín. A ono přitom je to opravdu skutečné. Takže až vám bude někdo tvrdit, že na Havaji mizí stíny, tak je to skoro pravda. Jen ne všechny a jen ne pořád. Prostě jenom dvakrát do roka a jenom ty svislé předměty. Kdybyste tam ale dnes byli, stejně byste nejspíš hledali nějaký stín. Ideálně stín slunečníků. Tak tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Quick? Nože, akce!
3: Novinka Mimoni a Monstra je součástí jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti. Předchozí dva Mimoni filmy vidělo v našich kinech 1,5 milionu lidí. A když k tomu přičteme diváky série Já padouch, pak jsme na čísle 3,2 milionu. Mimoní táta Pierre Coffin tentokrát tyhle žluté nekňuby pošle do Hollywoodu 20. let, aby svým neodolatelným stylem narušili probíhající natáčení nového filmu. Jeho tvůrce je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu tak nějak vetřeli před kameru, objeví velký potenciál a Hollywoodu tak začne žlutomodrá éra.
4: Daj fuku!
3: Éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A všem je asi naprosto jasné, že měli jen ty nejlepší úmysly. Chtěli jenom natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry.
5: A kde do něj seženete ta monstra?
3: Partnerem kinopremiéry Mimoni a Monstra, která vtrhne do kin v úterý 30. června, je Evropa 2.
5: Dobrý role. Perfektní!
6: Teď zkuste nebejt k sežrání.
1: Huh? Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa na Evropě 2. Doufám, že máte krásné dopoledne a budete ho mít ještě lepší, protože jsou tady zprávy se Zuzkou. Dobré dopoledne. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Meteorologové i zdravotníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci, omezit fyzickou zátěž, dodržovat pitný režim a hlídat svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají záchranáři, úřady a samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé kvůli očekávanému horku zrušili některé víkendové akce. Z Prahy dnes dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, který bude pomáhat ve Venezuele postižené zemětřesením. Výprava má 70 členů, hasičů, statiků, specialistů, dronové služby či kynologů se speciálně vycvičenými psy. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po přírodní katastrofě, které tuto zemi zasáhlo tento týden. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil reprezentační kariéru po vypadnutí českých fotbalistů na mistrovství světa i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem. Evropa 2, kde to stojí? Omezení hlásí dálnice D1. Na 16,5 kilometru směr Brno máme nehodu nákladního vozu. Další komplikace jsou na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř sever, odstavený vůz je na 37,5 kilometru. Další komplikace jsou na Znojemsku na silnici 413 na vjezdu do Moravského Krumlova, kde probíhají záchranné a vyprošťovací práce po nehodě dvou vozů. Evropa 2, jak je venku? Prozatím jasno, postupně přechodně skoro jasno a během odpoledne a večera očekáváme vysokou oblačnost, zejména na západě Čech. Dnešní nejvyšší teploty se budou držet mezi 35 až 40 stupni Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po desáté, pokračuje Katka Hašková. No a když je venku teplíčko a peklíčko, tak se taky podíváme na to, jak se správně namazat a myslím samozřejmě zvnějšku, na která místa nezapomínat, to si řekneme za chvíli. Evropa 2.

0: Musíte se mazat poctivě, v silné vrstvě, mazání ideálně opakovat a hlavně nesmíte na nic zapomenout. A existuje prý 7 míst, na která při fotoprotekci nejčastěji zapomínáme. Aspoň to tvrdí paní doktorka Kotlasová z osvětového projektu Piháče, který se zaměřuje na prevenci rakoviny kůže. Takže pojďme na to, která to místa to jsou. Za prvé uši. No, tak na uši se hodně zapomíná. Bolce jsou jedna z lokalit, na kterou svítí slunce vlastně přímo ze zhora. No a tak ta expozice toho UV záření je samozřejmě velice značná. Podobně jsou na tom nárty. Nárty mají ještě větší tu plošinku, na kterou svítí sluníčko a je to hned druhá lokalita, na kterou svítí to slunce. Fakt jako nejpřímněji. Já pak potkávám takové ty lidi s těmi vypálenými žabkami. Myslím samozřejmě ty boty a je to vtipné. Pak by se také pozor měli dát všichni muži bez vlasů a ženy, které podlehly trendu pěšinek. Protože lysá hlava a pěšinka ve vlasech, tak tam taky svítí slunce ze zhora. Dokonce lysé hlavě se prý říká field of cancerization, jo, tedy místo, které může takhle dostat tu rakovinu. Oční víčka, tak to je specifická věc. Já se přiznám, že jsem si teda oční víčka doteď rozhodně nemazala. On je tam ten problém, že mnoho z nás ten krém potom štípe. Ale prý existují hypoalergenní voděodolné přípravky pro citlivou pleť a vyplatí se najít si ten váš, který vám bude vyhovovat. Pak taky rty. Když budete zapomínat na rty, tak se vám může stát zánět rtů způsobený UV zářením, který se projevuje suchostí, olupováním, praskáním. A v létě to bývá velice časté, takže tyčinky z SPF nezapomínat. Pak taky krk ze zadu. Tak kdo nikdy neviděl muže, který si spálil krk ze zadu, protože si tam nevidí, ten jakoby nebyl. A poslední jsou hřbety rukou. A tady je zajímavé, že nejde jenom o klasické slunce, kdy ty ruce můžou dostat zabrat, třeba když jedete na kole, nebo surfujete, nebo cokoliv jiného. Ale taky ten problém je v nechtařských UV lampách. Takže jestli chodíte na nechty, tak byste měli myslet na to, že byste si hřbety rukou měli taky namazat, než strčíte ty ručičky do lampinu. Takže to jsou moje tipy, respektive tipy tady z projektu Piháček, na co nesmíte zapomínat, takže mazat, pít a já doufám, že ten dnešní den zvládnete bez problémů. Krásný den vám přeju, tohle je Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád, i večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hleklo si, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky moc a užijte si to.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
10: Mimon sem, mimon tam, všude kam se podívám. Jupi! Mimoní jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
11: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
10: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
11: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
10: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
9: Mateří douška právě v prodeji.
12: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
13: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
12: Tam, kde to všechno začalo.
14: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
12: Dostává první láska druhou šanci.
15: To druhý už to samozřejmě.
12: Po večerce v kinech od 25. června.

0: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Kruhy v obilí jsou mým způsobem, jak říct světu, že si kukuřice někdy potřebuje lehnout.

Přiď si na nás šáhnout na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmošku Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na jihu Moravy se ve Vacenovicích na Hodonínsku střetl osobní vůz s motorkou. Nehoda blokuje část vozovky a na místě zasahují složky IZS. Kolony se tvoří na silnici 6 u Verušiček na Karlovarsku. Porouchané vozidlo tam omezuje provoz a zdržení může být delší. Řidiče na silnici 35 mezi Turnovem a Hrádkem nad Nisou zpomaluje na 20. kilometru. U Liberce odstavený karavan, provoz je omezený. A pozor taky na zvěř u Českých Budějovic. Na silnici mezi Roudným a Vidovem se pohybuje jelen, který může vběhnout do vozovky. Tak šťastnou cestu, hlavně opatrně, bez nehod a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Alex Warren, Fever Dream, tady u nás na Evropě 2. Moje maximum muziky se pomalu chýlí ke konci, protože se blíží 11. hodina a už za chvíli mě tady vystřídá Ondra Vodný. No a říkala jsem si, čím se s váma rozloučím a chtělo by to nějakou dobrou zprávu. No a jednu jsem našla. Mám dobrou zprávu pro všechny ty z vás, kteří rádi cestujete letadlem. Protože by se prý měly změnit v Evropě zákony, že povinně bude v ceně letenky i kabinové zavazadlo až do hmotnosti tuším 7 kg plus takovéto malé příruční zavazadlo. Protože dneska je praxe taková, že spousta nízkonákladových leteckých společností vám účtuje poplatky za větší zavazadlo a hlavně tady ten zákon by měl taky zakázat pokuty za větší zavazadlo, než které stanovují pravidla té dané společnosti. Takže vlastně dobrá zpráva pro nás, pro všechny. Otázka je samozřejmě, jak to bude v praxi, protože je možné, že samozřejmě tady ten zákon změní ceny letenek. Na druhou stranu, aspoň bude jasno, protože nevím, co vás, ale mě vždycky nejvíc naštve, když najdu levnou letenku. Všechno si naklikám, jsem úplně na konci a najednou zjistím, že abych vůbec mohla sedět a vzít si sebou batoh, tak musím připlatit si skoro jednou tolik za cenu letenky. No. A to mě pak dokáže naštvat. Takže z původně zamýšlené dobré zprávy je vlastně špatná zpráva. No ale ta dobrá zpráva je, že i zítra se uslyšíme, byť v trošku změněném čase, uslyšíme se od 15 hodin. Takže mějte se krásně. No a zase zítra Maximum muziky Evropy 2, ale pokračuje za chvíli s Ondrou Vodným.
1: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.

0: 11. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké dopoledne. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začne platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Ta ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Kvůli očekávaným extrémním teplotám se o tomto víkendu neuskuteční letecký den na letišti v Břeclavi ani chrtí dostihy v Lednici na Břeclavsku. Festival ve Strážnici na Hodonínsku zrušil dnešní slavnostní průvod městem. Pořadatelé jiných akcí na Jižní Moravě se snaží horku přizpůsobit, případně alespoň apelují na návštěvníky, aby dodržovali pitný režim a nepřepínali síly. Kalifornský odvolací soud potvrdil rozhodnutí nižšího soudu v Los Angeles, který v roce 2022 uznal vinným někdejšího filmového producenta Harveyho Weinsteina ze znásilnění a sexuálního napadení nejmenované italské modelky a herečky. Soud ale musí znovu rozhodnout o trestu. V noci o tom informovala agentura AP. Soud Weinsteinovi původně uložil 16 let vězení.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Hlášeno máme hned několik nehod. V Praze pozor na dvou místech, k Barandovu a na Podolském nábřeží. V obou případech na místě zasahují záchranné složky. Srazila se tu dvě osobní vozidla. Dodávka bourala v Olomouci v Týnecké ulici a na Českokrumlovsku máme taktéž záchranné složky na silnici 158 na vjezdu do obce Malonty. Tady došlo ke střetu osobního vozu a cyklisty. V místě bude přistávat vrtulník.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně jasno nebo přechodně, může být během odpoledne skoro jasno. Počítejte s vysokou oblačností, která dorazí na západ Čech ve večerních hodinách. Dnešní nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 11. už taky s Ondrou Vodným.
0: To nevím, jestli u té teploty nemohu začít být italský nebo chorvatský, víš? Jako no nějak letně, aby jsme se přizpůsobili.
1: Takhle, mě to taky nejde přizpůsobit. 40 stupňů.
0: Of Radio Europe 2, Europa 2, Verona, Europa, you're listening to Europa 2, Europa 2, stay tuned. Tak jenom ještě to moře k té teplotě, kde by dorazilo a bude to kompletní. Jak moc bude opravdu vedro, na to se podíváme za chvíli. Pěknou sobotu.
2: Evropa 2.

Fly Royal, 8 minut po 11. střídá Stefan Sanchez. Padne ten rekord dneska nebo nepadne? Na to se podíváme za chvíli a hlavně, jaký ten rekord byl, budete se divit. Nenechte si to ujít, pěkný pečení z Evropu 2.

0: Ocean House, novinka od Jubel na Evropě 2 v 11.16. Co jinýho hrát, že? Když je venku takhle vedro a vedro ještě bude, to se na nás valí ze všech stran. Tak schválně si už jste pocítili trošku toho vedra. 11.16 je. Ještě to není vrchol teda a vlastně ani dneska to není vrchol. Ten vrchol má přijít až zítra. Český hydrometeorologický úřad varuje, že bude teplo. V sobotu maximálně 8.30 a zítra absolutní rekord může padnout. Ten zatím drží do Břichovice z 20. srpna roku 2012, kdy bylo 40,4 stupně Celsia. Rekordy pro daný den už padly na 66 ze 171 měřících stanic. Nejvyšší teploty se čekají v Polabí, Poohří, na Jižní Moravě, ve středních Čechách a dokonce sázkový kanceláře vypsali kurzy na překonání rekordu, kdybyste jako chtěli i soutěžit v tom typování, kolik bude. V Doksanech bylo v pátek přes 37,5 stupně, pak přijde ochlazení, to je jediná dobrá věc. Dobrá věc je taky to, že to teplo přichází na víkend, bude líp se s tím nějak poprat u vody, se zmrzlinou, s drinčíčkem vychlazeným, tak hlavně prosím vás, dodržujte všechno, co je potřeba, ať se vám z toho neroztočí hlava. U nás chladíme maximum muziky, The Weeknd a taky Måneskin se o to postarají na Evropě 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2020.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Odpověď Beyoncé v 11.33 na Evropě 2.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pokud vyrážíte na cesty, je hned několik míst, kde se budete smažit v autě, až budete čekat, než pojede dál. D5 na trase Plzeň-Praha ze 4. kilometru čekejte kolonu, je to kvůli ucpanému Pražskému okruhu. Z letiště na D1 tam čekejte od plzeňské kolonu, zdržíte se okolo 30 minut navíc. Okruh směrem na letiště, tam je kolona za sjezdem na Barrandov, 10 minut zdržení, D1 z Prahy do Brna za sjezdem Popovice, kolona na 20 minut a D1 z Prahy do Ostravy, silný provoz čekejte okolo Brna a zdržení okolo 10 minut. Lady Gaga, Lake Malawi, něco málo z toho, co mám z našeho víkendového chlazení Maximem muziky na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Lake Malawi do rozžhavené soboty na Evropě 2, Talk to me. A k tomu Leonia Callum Scott nebo novinka od Miles Smith, nebude chybět ještě do 12. hodiny. No a protože se blíží poledne, takový nejhorší čas na to být na sluníčku, tak pár rad, který by bylo dobrý si připomenout, nejenom když jste na pláži v plavkách, ale vlastně v těchto teplotách i teď, ruku na srdce, když jste si namazali krém na obličej proti opalování, když vyrážíte takhle běžně ven. Asi málo kdo, ale při těchto teplotách, který nás čekají, je krém s faktorem aspoň 30 úplný základ podle dermatologů. Jo? Ty mají navíc skvělý pravidlo na to, kolik si toho mazat, protože nevím, jak to máte vy, člověk to nějak jako naplácá na tělo a neřeší, kolik toho je. Tak vymáčněte si pruh krému na ukazováček a prostředníček a tohle množství dáte jen na obličej a krk a podle toho poznáte, kolik jakoby se tak toho mohlo mazat. Nestačí teda ráno se namazat a je hotovo. Krém vydrží zhruba 2 až 3 hodiny a po koupání se musí úplně obnovit, což je výzva, hlavně pro chlapy, že? To nikdo moc nechce. Navíc mezi 11. a 3. odpoledne je dobrý být ve stínu, používat klobouk, čepice, šátky, pití, prostě do pohody. Navíc, když jsem dneska přijížděl do rádia, spoustu lidí mělo speciální klobouky, speciální šátky, lidi fakt byli vybavený, takže jen houšť, ať nás to sluníčko nepřeveze. Tak ať vám není úplně vedro, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
3: V klidu, už je to zařízený.
2: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáh paty.
3: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
2: Hliník a online? A co ty dílky?
3: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
2: Takže e-shop říkáš?
3: Jasně, Hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
2: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
5: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
6: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No, povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
12: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
11: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
1: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
13: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
13: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
14: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Tohle jsou Linkin Park, tohle je Evropa 2 a spolednem také čas na zprávy Evropy 2. Zuzka Kozáková je připravila, pojďme na ně.
1: Dobré poledne. Vláda v pondělí projedná novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší valorizační mechanismus u dálničních známek. Základní sazba roční známky by tak zůstala od příštího roku na stávající částce 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. V blízkosti Země dnes proletí velký asteroid, který bude pozorovatelný i menšími teleskopy nebo výkonnějšími dalekohledy. Nejblíže planetě bude 14 minut po 13. hodině. Tento asteroid byl objevený v roce 1997 a jeho šířka se podle odráživosti světla odhaduje na 750 až 1650 metrů. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková postoupila na finálovém podniku světového poháru v Budapešti ze semifinále a v neděli bude moci bojovat o medaile. Druhé Češce Karolíně Křenkové postup o jednu příčku utekl. Muže čeká semifinále dnes.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo, které je hlášeno z dálnice D1. Jedná se o směr na Brno a 24. kilometr. Opatrnost se vyplatí i na silnici 35, a to na trase Turnov Hrádek nad Nisou. Na 21. kilometru bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku aktuálně převládá jasná obloha, během dne však bude přechodně skoro jasno a později odpoledne a pak hlavně na večer očekáváme vysokou oblačnost, zejména na západě Čech. Teploty se dnes mohou dostat až ke 40 stupňům Celsia. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si právě teď bere Ondra Vodný.
0: Nebudete věřit tomu, kde bude fakt největší vedro a myslím, že většina z vás ho bude muset zkousnout. Za chvíli prozradím, jak se tomu trochu zbránit.
2: Evropa 2.

10 minut popolední posloucháte Evropu 2 a Sombr se lehce vkrádá do dnešního odpoledne a našeho víkendového maxima muziky. Dua Lipa nebude chybět a také Anika Eris má skvělou novinku Morning Blues. Všechno tohle na víkend s Evropou 2.

0: Posloucháte tropickou Evropu 2, skoro až jako v tropickém ráji se můžete cítit, a to nejenom doma. Největší peklo vás může čekat, pozor, v autě. Za hodinu, pokud nebudete používat klimošku, může teplota uvnitř auta vystoupat až k 70 stupňům Celsia, což je šílený. A ještě šílenější, když si představíte, že už spoustu lidí nechalo svoje děti třeba v autě, odskočilo si na krátkou dobu s tím, že se nic nestane. Nedělal bych to. No. Pootevřený okno teplotu prakticky nesnižuje. Výsledek je téměř stejný, jestli máte okýnko přiotevřený nebo zavřený. Malí děti navíc nemají úplně vyvinutou termoregulaci a přehřívají se pětkrát rychleji než dospělí, co platí nejenom v autě, ale vlastně kdekoliv s tím vyrazíte k vodě nebo na sluníčko. Kritická tělesná teplota je kolem 41 stupňů Celsia, pak hrozí už akutní ohrožení života úplně komukoliv. Dobrý je parkovat ve stínu, to sice zpomalí oteplování auta, ale úplně nezastaví, takže lepší zůstat buď to ve vychlazeném autě klimatizací, a nebo hezky pěkně doma u Eteru Evropy 2, Switch Disco a nebo Miley Cyrus se z něj budou linout. Evropa 2.
1: Ale že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já tě zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A mě ta přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dělá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
1: Mimoň tam všude, kam se podívám. Jubí, Mimoňi jízda s filmem Mimoň a Monstra právě začíná v mateří doušce.
7: A taky tam najdeš stupenku na festival Kefír.
1: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
7: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
1: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
7: Mateří douška právě v prodeji.
8: Motorkář, nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
9: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
10: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
9: Tam, kde to všechno začalo.
11: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
9: Dostává první láska druhou šanci.
12: Po druhé už to samozřejmě.
9: Po večerce v kinech od 25. června.
13: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
14: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Miss World pravidelně vyhrávám já, pokaždé v jiném převleku.

na nás šáhnout. Na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmosféru Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Youngblood, hodí se, nevím, jestli jste viděli, jak Youngblood stylově přiletěl do České republiky se svým vlastním letadlem, který obdivovali jeho rodiče. No, to je přílet mistrů do tohohle krásného počasí. Evropa 2.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: A tohle je pohled na silnice, pro ty, co nemají letadlo. Tak D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem Soběslav, čekejte překážku. V pravém pruhu je to 93. kilometr. D5 z Plzně do Prahy kolonu, z 5. kilometru čekejte na pražský okruh zdržení okolo 20 minut. Dál to pak pokračuje směrem na D1 z letiště. Po nehodě je tam uzavřený stále jeden jízdní pruh a zdržení je okolo 25 minut navíc. Tak pevné nervy i za volantem Bonnie M. A nebo Imagine Dragons. K tomu budou hrát už za chvíli na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Eva Farná do víkendového tropického počasí je ideální maximum muziky. Víkendové, pokud byste se chtěli chladit i někde u vody, tak dneska to bude výzva. Koukal jsem na zoufalé komentáře některých, kteří vyrazili na koupaliště o dlouhých frontách a přeplněných koupalištích. No, tady je pár tipů, kam vyrazit. Přírodní koupaliště Vyžlovka, to je oblíbená klasika u Prahy, voda je tam kolem 25 stupňů, to je příjemné. Slapy nabízí pláž Nová Rabině, nejnavštěvovanější místo středočeské přehrady. V Moravském Krasu se v punkevních jeskyních drží stálých 7 až 8 stupňů celoročně, to je ideální typ na výlet. Punkevní jeskyně doporučují rezervaci, v hlavní sezóně jsou vyprodaný dny dopředu, tak zkuste kouknout klidně i na další jeskyně Javoříčské, ty mají nejbohatší krápníkovou výzdobu v republice. Letovická přehrada, koupaliště Březina nabízí klidnější vodu mimo davy. Lesy obecně, když vyrazíte někam v poledním vedru do lesu, tak mají až o 5 stupňů méně než otevřená krajina, tak jen pár tipů na to, jak se zaměstnat v tomhle počasí. Ne vždycky je dobrý zůstat jenom doma. Myslím, že když dobře zvodíte, bude vám příjemně. Harry Styles a Disturbed, to k tomu si dám z našeho víkendového maxima muziky ještě za chvíli.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Kolikrát si děti koupou?
3: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
4: Nový snímek s názvem Povečerce režiséra a scénáristy Dana Pánka se odehrává na táboře. Pánek tak využil svých zkušeností z letního tábora, kam jezdil jako dítě a pak už jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí.
3: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Děj se točí kolem vyhořelého manažera Kráti, který kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše, aby se místo něj ujal vedení zchátralého letního dětského tábora. I hned po příjezdu se Kráťa dostane do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si už léta na funkci šéfa brousí zuby.
6: Ty seš ten nejhorší hlavní vedoucí v historii Hryzal!
4: A to zdaleka není jediná komplikace.
7: Bacha, kluci, je to hygiena!
4: Situace vygraduje s příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova letní láska z tábora. Kráťa tak čelí nejen problémům s rozpadajícím se objektem, ale i nečekaným citům vůči dávné známosti.
8: Jsem prostě mladý a blbej.
9: Byl zde byl.
4: Ve snímku Povečerce se objeví Vladimír Polívka, Eva Podzimková, Stanislav Majer, Václav Neužil nebo Ondřej Pavelka. Film Povečerce je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Kvíny a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tohle je Harry Styles na Evropě 2 a s tím 13. hodina a čas na zprávy. Je tu s nimi Zuzka Kozáková.
1: Hezké sobotní odpoledne. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitele psů ale podle veřejnoprávní televize vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl tak obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Ukrajina spouští 40-denní plán, jehož cílem je dotlačit Rusko k míru. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Detaily neposkytl. Armáda napadené země nicméně v poslední době útočí zejména na ropné rafinérie a infrastrukturu hluboko uvnitř Ruska.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D11. Na trase Praha Jaroměř sever na 68. kilometru máme sraženou věře na vozovce. Na Karlovarsku na silnici 6 na vjezdu do obce Berušičky bourala dodávka a na Písecku zasahují záchranné složky na silnici 105 u Veselíčka. V tomto případě se srazil motorkář s osobním vozem.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále jasno, přechodně skoro jasno, později odpoledne a večer dorazí vysoká oblačnost, zejména na západ Čech. Teploty se drží v rozmezí od 35 do 40 stupňů Celsia. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si opět bere Ondra Vodný.
0: Tropická sobota pokračuje. Po 13. hodině se speciální soutěží, pokud byste chtěli vyhrát, za chvíli prozradím, jak na to.

Posloucháte Evropu 2, Poli, Garanda střídají One Republic a pokud byste si chtěli zasoutěžit, čekejte novinku od Mimi Web. Když se dovoláte na 257 400 888, jste ve hře. Evropa 2.

0: Mimivé panovin Café Teru Evropy 2. Navíc dneska soutěžní signál. Na Evropě 2 totiž máme soutěž s Molkou, ta trvá až do 30. srpna. Mol je oblíbená zastávka na cestách, ať už vyrážíte na festival, k moři, na výlet nebo prodloužený víkend, tak se zastavte na Molce. Mol Česká republika je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, ale i energie na další cestu. V rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corn ochutnejte oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče a letní drinky. Spoustu zajímavých slev najdete v aplikaci Mol. No a na Evropě 2 hrajeme o kávu na rok zdarma, k tomu palivovou kartu, tak se můžete zapojit do soutěže s Molkou. Celé prázdniny soutěžíme o kávu zdarma na celý rok a palivové karty v hodnotě 2000 korun. Takže zastavte se na Molce a Matěj, zdravím na telefonu. Matěj, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Matěj, máš, doufám, v zádech i rodiče?
1: Ano.
0: To je dobře, protože cena je spíš pro rodiče. Piješ kávu, Matěj?
1: Ne,
0: moc. A jezdíš autem?
1: Ano.
0: Ano, tak aspoň tak. Tak prosím tě, jednoduchá soutěžní otázka, dobře, dobře poslouchej. Nejoblíbenější občerstvení ve Fresh Corneru na Molce je za A hot dog, za B svíčku a za C kung pao. Ještě jednou.
1: Za A.
0: Gratuluju! Máš kávu, kterou nepiješ a palivo, který vzdělají rodiče. Moc ti gratuluju. Máš radost?
1: Ano.
0: Jak se dělá, když má člověk radost?
1: Jo!
0: No, vidíš, takhle vypadá radost. Gratuluju. Vydrž na telefonu.
2: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem České republiky.

0: Cny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
1: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když si nevíte rady, řekněte si, co by udělal Chuck Norris.

Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Európe 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Európe 2.

0: dvě, kde to stojí.
1: 13.34, jak to vypadá na silnicích? D5 z Plzně do Prahy na 4. kilometru už se rozjíždí kolona. D4 z Prahy do Strakonic u Příbramy na 42. kilometru pracují silničáři. Je to bez kolony, ale můžou vás překvapit. D46 na trase Olomouc-Vyškov na 29. kilometru je nehoda dvou osobních vozidel. A D35 z Mohelnice do Olomouce u Unčovic je nákladní auto na krajnici. Také vás může překvapit Jelly Roll, Sophie Alice Baxter a Bieber Jacksa nebudou chybět za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Nová muzika. David River. David River. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: David Guetta, skvělý spojení ve 13.47 na Evropě 2, který zrychluje tempo ve zrychlující se stoupající rtuti teploměru. Aspoň takhle to vypadá dneska a nebude to končit bohužel ani zítra. Pokud jste milovníci dronů a všeho s tím spojeného, tak vězte, že drony mají nový rekord, světový dokonce tady v České republice. A jde o rekord, který registrovali v Pelhřimově během krásného festivalu ve městě rekordu. Ten se koná každý druhý červnový víkend a zaznamenal tam nejrychlejší dron na světě. Světový rekord pro dálkově ovládané drony s hmotností do 250 gramů, aby to bylo přesně. Tenhle vlastnoručně vyrobený dron překonal rychlost 556,5 km hodině. To je šílená rychlost. Je to zhruba tak rychle, jako jezdí Formule 1. Asi je otázkou, kdy budou Formule 1 jezdit, ne Formule 1, ale drony 1. To by byla taky zajímavá podívaná. Ale Farben a René Miller lehce sklidní tempo na Evropě 2 na odpolední poobědový odpočinek. A kdybyste chtěli vyrazit do kina, je tam temno, zima a skvělý biják. Tady je malá pozvánka od Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Quick?
3: Nože, akce!
4: Novinka Mimoni a Monstra je součástí jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti. Předchozí dva Mimoni filmy vidělo v našich kinech 1,5 milionu lidí. A když k tomu přičteme diváky série Já padouch, pak jsme na čísle 3,2 milionu. Mimoní táta Pierre Coffin tentokrát tyhle žluté nekňuby pošle do Hollywoodu 20. let, aby svým neodolatelným stylem narušili probíhající natáčení nového filmu. Jeho tvůrce je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu tak nějak vetřeli před kameru, objeví velký potenciál a Hollywoodu tak začne žlutomodrá éra. Éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A všem je asi naprosto jasné, že měli jen ty nejlepší úmysly. Chtěli jenom natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry.
5: A kde do něj seženete ta monstra?
4: Partnerem kinopremiéry Mimoni a Monstra, která vtrhne do kin v úterý 30. června, je Evropa 2.
5: Dobrý role. Perfektní!
2: Teď zkuste nebejt k sežrání.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
7: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
8: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
9: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
10: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
9: Vždycky to byla moje show.
11: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
12: V klidu, už je to zařízený.
11: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
12: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
11: Hliník a online? A co ty dílky?
12: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
11: Takže e-shop říkáš?
12: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
13: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
14: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
15: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
14: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
16: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
17: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
17: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
18: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní povolení.
1: Na Evropě 2. Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
17: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
1: No tak to radši převezmu já, vysílá.
17: To je to zívání někde mezi songy, jo?
1: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.

0: 14 hodin, tady je Evropa 2 a zprávy nechybí se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré odpoledne u zpráv. Prezident Petr Pavel stanovil termín komunálních voleb a s nimi i senátních na 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční o týden později. Volby budou vyhlášeny publikací rozhodnutí ve sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Poté začne oficiálně volební kampaň. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začne platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Ta ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Kalifornský odvolací soud potvrdil rozhodnutí nižšího soudu v Los Angeles, který v roce 2022 uznal vinným někdejšího filmového producenta Harveyho Weinsteina ze znásilnění a sexuálního napadení nejmenované italské modelky a herečky. Soud ale musí znovu rozhodnout o trestu. V noci o tom informovala agentura AP. Soud Weinsteinovi původně uložil 16-leté vězení.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Nárazově se můžete dostat do kolony od stého 82. a půltého kilometru. Na silnici 34 na trase České Budějovice Jindřichův Hradec na třetím kilometru máme odstavené vozidlo po nehodě.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: I nadále počítejte s jasnou či skoro jasnou oblohou, může se však objevit vysoká oblačnost, zejména k večeru na západě Čech. Teploty se aktuálně drží mezi 35 až 40 stupni Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Ondrou Vodným.
0: Milovníci fotbalu, no, k těm se vrátíme. Tenhle týden pro ně sranda skončila. Za chvíli víc a k tomu Ray Dalton. Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: 14.15, posloucháte Evropu 2, pokud jste milovníci fotbalu, tak jste žili, anebo možná žijete mistrovstvím světa ve fotbale, kam se česká reprezentace po 20 letech dostala, samozřejmě s tím, že už tam není, po prohře s Jižní Koreou, remíze s Jihoafrickou republikou, tak závěrečný zápas proti Mexiku skončil debaklem 0-3 a reprezentace tak skončila s jedním bodem na posledním místě, což koukám teda mezi své přátelé fotbalové, který opravdu vstávali na každý zápas poctivě a klobouk dolů před nima. Tak koukaj dál samozřejmě na spoustu hezkých zápasů, který tohle mistrovství přináší. No a věřím, že pokud vyrazíte někam na dovolenou do některé země, tak si budete moct užít. Tam jsem se jednou, byl jsem v týdnu v Chorvatsku a tam tím žijou všichni. Tam všichni nosejí drezy, všichni se o tom baví, při každý volný chvilce spolu sedějí, ženský s chlapama, chlapi s chlapama, děti s rodičema, šílený. Tam to jede, jo, takže chlapci, děkujem, hezká práce to byla, důležitý je mít to srdíčko pořád, ať to dopadne jakkoliv, tak na to myslete. Eva Farná s Mirajem, Machine Gun Kelly, krásně přidávám do našeho víkendového maxima muziky na Evropě 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
1: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

na Beats for Love. Európa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Európy 2 atmosféru Beats for Love. Európa 2, držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Ve 14.30 rychlý pohled na silnice. D1 Praha Brno už mejkalky, čekejte zdržení okolo 10 minut. Prahy do Brna ještě u sjezdu Vlašim na 54. kilometru pozor na porouchané vozidlo. D4 z Prahy do Strakonic, je Smíšek pod Brdy, nehoda na 26. kilometru, pozor na odstavenou dodávku na trase Praha Karlovy Vary za Bochovem a na jižní spojce v Praze za sjezdem do Modřanské také odstavené vozidlo, které vás může překvapit. Činasky, Alvaro Soler a The Kid Laroi přidávám do víkendového maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Soler. Co jiného by se hodilo přidat na Evropě 2 než takováhle letní muzika? Z léta teplem na sárm přichází Kuba Štěpán.
1: Doslova, ahoj, no. Ondro.
0: Tak jak to vypadá, jak to zvládáš?
1: Vypadá to báječně. Vzhledem k tomu, že jsme započali proces stěhování, vesmír má smysl pro humor a festival radosti u nás doslova je grandiozní, takže jsem hotový. Já jsem odvařený úplně jako...
0: Extrémně. Je hezký, jak všichni raději, nikam nechoďte, zavřete se doma. Jo, a ty prostě jdeš a vidíš ty lidi, že jo, tak musí fungovat, že jo. Tady naproti jsem koukal tady na stavbě, jeli týpci celý dopoledne, jo. Autobusáci, tramvajáci, všichni jedou bomby, prostě každý táhá. Prostě já jděte k bazénu, to nechceš slyšet, že jo.
1: Klid, žádná náročná fyzická náma.
0: Hele, nic, vůbec dneska si to nic nedělejte. Až zítra to začne, zítra má být těch 40. Dneska je to prej pohoda ještě.
1: Dneska je to jenom rozjezd.
0: To nic, takže hlavně si nestěžovat. Tady svým za chvíli, no a Kuba Štěpán po 15.
1: Evropa 2. 88.

0: Posloucháte Evropu 2, 15. hodina je za dveřmi. Zuzka Kozáková připravená, pojďme na čerstvé zprávy.
1: Dobré odpoledne. Zatímco kratom mezi ohroženými dětmi mírně ztrácí, alkohol je naopak na vzestupu. Za poslední čtvrt rok se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let. U nezletilých do 18 dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork. Vláda v pondělí projedná novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší valorizační mechanismus u dálničních známek. Základní sazba roční známky by tak zůstala od příštího roku na stávající částce 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní automobily. V blízkosti Země dnes proletí velký asteroid, který bude pozorovatelný i menšími teleskopy nebo výkonnějšími dalekohledy. Nejblíže planetě byl krátce po 13. hodině. Tento asteroid byl objevený v roce 1997 a jeho šířka se podle odráživosti světla odhaduje na 750 až 1650 metrů.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 se ve směru na Plzeň pozor na sraženou zvěř na vozovce na 42. a půltém kilometru. Na Hodonínsku na silnici 426 u Bzence došlo ke střetu osobního vozu se zvěří a opatrnost se vyplatí na Hodonínsku také ve Vacenovicích, a to v ulici Dolní konec. Tady došlo ke střetu dvou vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo skoro jasno, teploty se drží do 40 stupňů Celsia a zítra to bude stejné. Jasno nebo skoro jasno, při zvětšené oblačnosti bude pršet, zejména na západě Čech během odpoledne a večera. Teploty se tentokrát mohou dostat až k 41 stupňům. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a slovo právě teď přebírá Kuba Štěpán.
0: Ledové osvěžení v podobě Maxima muziky obstará Steven Sanchez, doplní ho i Ed Sheeran nebo Shakira a Bele. Tak držte se, současná vedra spolu s Máknem. Hezkou sobotu, my jsme Evropa 2.
2: Evropa 2. Yeah.

0: První prázdninovou sobotu užíváte s Evropou 2. Tvrdí se, že rodinu si nevybíráme, ale za to přátelé ano. Jenže ruku na srdce, někdy se člověk podívá do telefonu a říká si, jestli ten výběr neproběhl někdy hodně dávno ve slabší životní chvilce. Podle psychologů je pro naší doslova pohodu důležité mít kolem sebe víc typů kamarádů. Ty nejbližší, kterým můžeme říct skoro všechno, ty z dětství, kteří znají naše nejhorší účesy, dále kamarády z práce, se kterými přežíváme porady, lidi, kteří zrovna řeší podobné životní období jako my. Nejde ale o to mít stovky kontaktů a pocit, že jsme společensky úspěšní, o tom to vůbec není. Důležité je, jak se s těmi lidmi cítíme. Dobrý přítel vás podrží, rozesměje a neozve se jenom tehdy, když prostě něco potřebujete. A ten špatný, troufám si tvrdit, že toho taky poznáte. Po setkání s ním nemáte pocit, že jste byli s kámošem, ale že jste absolvovali dvouhodinový výslech, možná terapii na ruby a ještě vám u toho někdo vysál baterku doslova do písmene na 0%. Tak tady něco málo k zamyšlení. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
3: Že krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
10: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
15: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
16: Mimoncem, mimon tam všude, kam se podívám. Jubí, mimoní

0: Chcete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Když ve Scrabble se stavíte Chuck Norris, vyhrajete. Vždycky.

Na Európie 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európie 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Európie 2.

0: kde to stojí.
1: Doprava v 15.37 je klidná, pozor jen na D10 ve směru z Prahy do Turnova u Benátek nad Jizerou. Na 28,5 kilometru došlo ke střetu osobního vozidla se zvěří. V místě nehody se ale kolona netvoří a v Brně se srazila dvě osobní vozidla ve Sportovní ulici. Díky Kamilo za info. Tak ať už jedete kamkoliv, hlavně v klidu a opatrně. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tady je vaše prázdninová Evropa 2. K létu neodmyslitelně patří zmrzliny. Schválně, počítali jste někdy, kolik jich do sebe dokážete třeba během týdne nasoukat? Podle aktuálního průzkumu si 95% Američanů dá zmrzlinu aspoň jednou týdně a pozor, v průměru zvládnou 11 kopečků za týden. To už nezní jako nějaká občasná letní dobrota, ale spíš jako docela slušný tréninkový režim. Někdo počítá kroky, někdo kalorie a někdo má evidentně i tabulku pondělí vanilková, úterý čokoládová, ve středu jahodová, čtvrtek dám si jenom malou a najednou jsme na 11. Je teda zajímavý, že se zároveň víc lidí začíná dívat i na složení, protože ne všechno, co v mrazáku vypadá jako zmrzlina, je opravdu zmrzlina. Někdy je to spíš sladká zmražená záhada s příchutí v uvozovkách, radši se neptej. Ale léto má zkrátka vlastní pravidla. Na tom se shodneme. Jeden kopeček je pro radost, druhý proti horku, třetí, nevím, na spravení nálady. A od čtvrtého kopečku už se to nepočítá, protože zmrzlina se přece nerozpouští jenom v ruce, ale ve výsledku i ve výčitkách. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.

0: Adele, nechybí u sobotního Maxima muziky na Evropě 2. Je 16 hodin, na řadě jsou další zprávy a slovo si bere Zuzka.
1: Vítejte u zpráv. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitelé psů ale podle veřejnoprávní televize vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl tak obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Ukrajina spouští 40-denní plán, jehož cílem je dotlačit Rusko k míru. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Detaily neposkytl. Armáda napadené země nicméně v poslední době útočí zejména na ropné rafinérie a infrastrukturu hluboko uvnitř Ruska.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D1 ve směru na Prahu, nepojízdná dodávka je na 197. kilometru. Na Děčínsku, na Kunraticku, respektive na vjezdu do obce Kunratice, tak tady máme srážku 2 vozů a nehoda se došetřuje i v Olomouci, v Týnecké ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo skoro jasno, teploty se drží do 40 stupňů Celsia a v neděli nás čeká podobné počasí. Jasno nebo skoro jasno, na západě Čech se pak může objevit déšť či přehánky, a to zejména během odpoledne a na večer při zvětšené oblačnosti. Jinak teploty se tentokrát mohou dostat až na 41 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po 16. pokračuje Kuba Štěpán.
0: Co když ranní káva jednou nebude nakopávat jen nás? Přišlo se na způsob, jak z obyčejného logru udělat palivo. Víc o tom dáme řeč v dalších minutách. Tak buďte na dosah a užívejte sobotu. My jsme Evropa 2.

0: už se nacházíte kdekoliv, posloucháte víkendovou Evropu 2. Většinu lidí hlavně ráno zachraňuje káva. Teď to vypadá, že by jednou mohla káva pomoct i energetice. Korejský tým představil technologii, která dokáže proměnit mokrou kávovou sedlinu na pevné palivo a stačí na to pouhých 90 sekund. Použitý logr se nemusí předem sušit, což bývá u podobného odpadu problém. Kávová sedlina je mokrá, těžká a většinou končí bez samozřejmě větší slávy v koši. Tady se ale pomocí vysoké teploty mění na biochar, tedy uhlíkatý materiál, který může sloužit jako palivo. A podle popisu má výhřevnost srovnatelnou s antracitovým uhlím. Takže až si příště dáte espresso, možná se na ten zbytek v páce budete dívat trošku jinak. Už to není jenom obyčejný logr. Je to malá energetická rezerva, která ráno nejdřív nakopne vás a pak by klidně mohla zatopit i sousedům. Evropa 2.
1: Není odpoledne jako odpoledne.
2: No, dneška jsme se doflákali a teďka jsme se vůbec začít.
3: Teď to nakopnem.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý, říkat tohle. To,
1: no. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Měsíc je jen kometa, která se kdysi měla střetnout se Zemí. Ale já jsem ji odkopl na oběžnou dráhu.

na Beats for Love. Europa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmosféru Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: 2, kde to stojí.
1: Dálnice i hlavní tahy jsou v 16.35 průjezdné, bez větších zádrhelů, opatrně ale v obci Velká Polom, v Opavské ulici došlo ke střetu motorkáře s osobním vozem a podobně je tomu na Rychnovsku, v Bartošovicích, v Orlických horách, na silnici 311. Tak jezděte v klidu, žádný spěch a pohodovou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ladíte Evropu 2. Venku je takový vedro, že se i z obyčejné cesty na nákup stává doslova vytrvalostní disciplína. A není divu, že lidé hledají vodu všude, kde to jenom jde. Koupaliště, biotopy a venkovní bazény praskají ve švech napříč republikou. Například v Praze už některé areály během dne hlásily plnou kapacitu a pouštěli další návštěvníky až ve chvíli, kdy náhodou někdo odešel. A do toho přišla zpráva od meteorologů, že padl historický teplotní rekord. Stanice v Doksanech naměřila před hodinou 40,6 stupně, čímž překonala dosavadní maximum z roku 2012. Takže kdo měl pocit, že se dneska asfalt tváří podezřele měkce, nebyla to hysterie. To byla naprostá realita. A podle všeho se historická maxima přepíšou i zítra. Na rovinu plán na dnešek, troufám se říct, je pro všechny jasný. Voda, stín, klid. A hlavně žádné prudké pohyby. Ani ty myšlenkové, jo? Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Kolikrát si děti koupou?
3: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
4: Nový snímek s názvem Povečerce režiséra a scénáristy Dana Pánka se odehrává na táboře. Pánek tak využil svých zkušeností z letního tábora, kam jezdil jako dítě a pak už jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí.
3: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Děj se točí kolem vyhořelého manažera Kráti, který kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše, aby se místo něj ujal vedení schátralého letního dětského tábora. I hned po příjezdu se Kráťa dostane do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si už léta na funkci šéfa brousí zuby.
6: Ty seš ten nejhorší hlavní vedoucí v historii Hryzel!
4: A to zdaleka není jediná komplikace.
7: Macha, kluci, je to hygiena!
4: Situace vygraduje s příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova letní láska z tábora. Kráťa tak čelí nejen problémům s rozpadajícím se objektem, ale i nečekaným citům vůči dávné známosti.
8: Jsem prostě mladý a blbej.
9: Byl zde byl.
4: Ve snímku Povečerce se objeví Vladimír Polívka, Eva Podzimková, Stanislav Majer, Václav Neužil nebo Ondřej Pavelka. Film Povečerce je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
10: Koncert Michal Hrůza a kapela Hrůzy v rámci Prague Open Air už 15. července. Přijďte se ukázat do pražského Energy Pubu v Riegerových sadech. Jedná se o jediný samostatný 90-minutový koncert plný známých hitů i nových skladeb z nejnovějšího alba Kouzlo samoty. Své vstupenky najdete na www.prageopenair.cz. Letní Kinodox v Praze vás zve na letní filmové večery pod hvězdným nebem. Celkem je připraveno 9 projekcí. Těšit se můžete na kvalitní zvuk do sluchátek, výhled na vzducholoď a letní drinky. Promítá se každé letní úterý a to první bude už 30. června. Vždy od 21.30. Podrobnosti najdete na www.dox.cz. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a Evropa 2.
11: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno! Dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
12: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
13: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
12: To zní složitě a draze.
13: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
12: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
13: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
14: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy.
15: Díky.
1: nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No, povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
15: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
16: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
15: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
14: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
1: Držíme ti flek i v Kladně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel stanovil termín komunálních voleb a s nimi i senátních na 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční o týden později. Volby budou vyhlášeny publikací rozhodnutí ve sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Poté začne oficiálně volební kampaň. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začne platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Ta ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Kalifornský odvolací soud potvrdil rozhodnutí nižšího soudu v Los Angeles, který v roce 2022 uznal vinným někdejšího filmového producenta Harveyho Weinsteina ze znásilnění a sexuálního napadení nejmenované italské modelky a herečky. Soud ale musí znovu rozhodnout o trestu. V noci o tom informovala agentura AP. Soud Weinsteinovi původně uložil 16 let vězení.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo, je na D8 ve směru na Prahu na 55. kilometru. Další komplikace jsou na Českolipsku, a to v obci Doxy v ulici Jana Roháče z Dubé. Srazila se tu dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo skoro jasno, postupně počítejte s vysokou oblačností, zejména na západě Čech. Teploty se drží do 40 stupňů a v neděli to bude podobné. Jasno nebo skoro jasno, objeví se déšť či přehánky při zvětšené oblačnosti během odpoledne a večera, zejména na západě Čech. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 35 až 41 stupně Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. Slovo opět přebírá Kuba Štěpán.
0: Dáme si Linkin Park v trochu jiné poloze. Temnější, klidnější a s textem, který rozhodně není jen o hezkém výhledu na nebe, co zaměří do hudebního šrapnelu Evropy 2. Počkejte si, hezký odpoledne.
2: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Vrátíme se do roku 2011 a to s kapelou Linkin Park, kteří vydali trochu odlišnou píseň, než na co jsme vlastně byli zvyklí. Single Burning in the Skies je o vině, následcích a pocitu, že některé věci už prostě nejdou vzít zpátky. Není to typická stadionová pecka na první dobrou, je to spíš pomalejší a naléhavější skladba, která roste s každým poslechem. Jak se dívám do hitparád, tak nebyl z toho úplně mega hit typu Numb nebo In the End, ale svoje místo si píseň samozřejmě našla. Tak pojďme zazpomínat, tady jsou Linkyni.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 17.36, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Na D10 stojí na 57. kilometru směrem z Prahy do Turnova porouchané osobní vozidlo. Silnice 38 vázne na Havlíčkobrodsku u obce Habry, kde se po nehodě vozidla s chodcem momentálně jezdí k Vadlově. V Hrádku nad Nisou jsou problémy v ulici 1. máje, kde k nehodě přistává i vrtulník. Policie na místě řídí provoz. A v Praze jsou problémy v ulici Kladenská, kde se srazila tramvaj s osobním vozem. Tak ať už razíte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

muzyka. Dawid River. Dawid River. Europa FM.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, společnost vám dělá sobotní Evropa 2. Věk někdy bereme jako něco, co nám postupně jenom škrtá možnosti. Horší paměť, méně energie, pomalejší tělo, víc věd, který začínají slovy no dřív jsem zvládal. A tři tečky. Yale School of Public Health sledovala ve studii více než 11 000 lidí nad 65 let, a to po dobu až 12 let. No a výsledek je docela povzbudivý, přátelé. U 45% účastníků se časem zlepšila buď kognitivní funkce, tedy potřeba paměti a myšlení, nebo fyzická kondice. U některých dokonce obojí. Neznamená to samozřejmě, že každý po 65 se najednou začne běhat půlmaraton, jo, nebo učit se japonsky a opravovat doma elektroinstalaci jen tak pro radost. Ale ukazuje to, že vyšší věk nemusí být automaticky jenom úbytek sil. Hodně může záležet na pohybu, zdraví, prostředí, vztazích a samozřejmě i na tom, jak sami o svém věku přemýšlíme. Takže až někdo řekne, že už má nejlepší léta za sebou, možná bychom mu měli říct, ještě bych to neuzavíral, třeba se jenom dlouho instalovala aktualizace a teď konečně přichází ta lepší verze. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a na 18. hodinu přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Vláda v pondělí projedná novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší valorizační mechanismus u dálničních známek. Základní sazba roční známky by tak zůstala od příštího roku na stávající částce 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Zatímco kratom mezi ohroženými dětmi mírně ztrácí, alkohol je naopak na vzestupu. Za poslední čtvrt rok se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let. U nezletilých do 18 dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork. Ukrajina spouští 40-denní plán, jehož cílem je dotlačit Rusko k míru. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Detaily neposkytl. Armáda napadené země nicméně v poslední době útočí zejména na ropné rafinérie a infrastrukturu hluboko uvnitř Ruska.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste na cestách, tak dejte pozor určitě na Klatovsku, v Rejštejně, v Sušické ulici bourala dvě osobní vozidla. Další nehoda je aktuálně taky na Děčínsku, u Kunratic, i v tomto případě se srazily dva vozy. A pokud zamíříme na D1, tak od stého 82. a 5. kilometru ve směru na Brno se nárazově můžete dostat do kolony.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo skoro jasno, na západě Čech se může objevovat vysoká oblačnost, teploty se drží do 40 stupňů. V neděli pak bude jasno nebo skoro jasno, očekáváme při zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky, a to zejména během odpoledne a večera na západě Čech. Tentokrát se mohou teploty dostat až k 41 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy, vy jste s Evropou 2 a taky s Kubou Štěpánem.
0: Aktualizace od meteorologů. Nový absolutní teplotní rekord má nakonec hodnotu 40,8 stupně Celsia. Naměřili ho v Doxanech na Litoměřicku. Neskutečný. A bude hůř zítra.

0: Sobotní odpoledne užíváte s Evropou 2. Vedra nezažíváme jenom v České republice, teploty dávají zabrat napříč celé Evropě. Na řadě míst se teploty blíží ke 40, někde ji překračují a rekordy doslova do písmene padají jeden za druhým. V Německu naměřili podle předběžných údajů 41,5 stupně. Horka trápí Slovensko. Bratislava zažila rekordně teplou noc a nový absolutní rekord padl také v Dánsku. Tam naměřili 36,6 stupňů, což je nejvíc od začátku měření, které vlastně začalo v roce 1874. Teploty nad 35 stupňů má zažít nejméně 193 milionů Evropanů. Jak se dívám na aktuální hodnoty, víc jak 36 stupňů mají momentálně na Klatovsku, Třebíčku, Morava, no tak tam má přitopeno ještě víc. No zkrátka máme víkend, kdy i teploměr na mnoha místech působí, že by nejradši podal výpověď. Evropa 2.
1: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
2: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2. Od 9 večer.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Moderní čistící prostředky uvádějí, že zničí až 99,9% mikrobů. Já zničím 100% čehokoliv se mi zachce.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace jsou na D11 směrem do Prahy u Jiren. Na 7. kilometru se v připojovacím pruhu srazilo několik aut. Čekejte menší zdržení. Dvě osobní vozidla se střetla na silnici 35. Pozor na tahu z Turnova do Liberce. Na 38. kilometru probíhá šetření dopravní nehody a z Prahy hlásíte nehodu z ulice v Čeňku, kde osobní vozidlo narazilo do betonového slouku. Tak buďte na cestách opatrní. Benson Boo nebo i Damiano David, to koření další várku Maxima muziky. Tady u nás na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

na Beats for Love. Európa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Európy 2 atmosféru Beats for Love. Európa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Ladíte Evropu 2, extrémně vedra nekončí ani v podvečer a moc se nepolepšíme ani večer. Potažmo v noci naopak, prakticky celá republika zažije tropickou noc. Na mnoha místech může být kolem půlnoci skoro 30 stupňů. To už není úplně ideální atmosféra na kvalitní spánek, že? Přiznám se, že zvažuju, jestli nepřespat v rádiu. Zítra jsem tady s váma od 7 ráno. To má být, jak se dívám na předpověď, na teploměru jenom 29 až 31 stupňů. No, nechci vás úplně vytáčet, slušně řečeno. Aktuální teplota ve studiu je 23. Jako nestěžuju si. I bez bazénu se to tady dá vydržet. Držte se, neděle bude ještě teplotně hodně náročná, ale budíš nám útěchou, budeme v tom všichni společně. Od hlavy až k patám. Mějte se a zítra ahoj. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
1: Quick?
2: Nože, akce!
3: Novinka Mimoni a Monstra je součástí jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti. Předchozí dva Mimoni filmy vidělo v našich kinech 1,5 milionu lidí. A když k tomu přičteme diváky série Já padouch, pak jsme na čísle 3,2 milionu. Mimoní táta Pierre Coffin tentokrát tyhle žluté nekňuby pošle do Hollywoodu 20. let, aby svým neodolatelným stylem narušili probíhající natáčení nového filmu. Jeho tvůrce je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu tak nějak vetřeli před kameru, objeví velký potenciál a Hollywoodu tak začne žlutomodrá éra.
1: Daj fuku!
3: Éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A všem je asi naprosto jasné, že měli jen ty nejlepší úmysly. Chtěli jenom natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry.
4: A kde do něj seženete ta monstra?
3: Partnerem kinopremiéry Mimoni a Monstra, která vtrhne do kin v úterý 30. června, je Evropa 2.
4: Dobrý role. Perfektní!
1: Teď zkuste nebejt k sežrání.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že nejsem je s váma mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló, haló. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý

Přijď si na nás šáhnout na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmošku Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
3: Evropa 2 Music Chart.
0: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy.
3: Na Evropa 2 CZ.
0: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum možný. Evropa 2. Rockstar. Warm up dance extravaganza. Na Evropě 2.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

brain cells.

Extravaganza. Európy 2. Európy 2. DJ Aquaman.